0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Signál Rádio, to nej z osmdesátek.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: kapeta Black Box vás, myslím, fantasticky probouzela na signálu. Pár vteřin před 8 hodinou dáme si tak první dnešní zprávy. No a po nich, jak jste zvyklí, 80ky, Eddie Grant, ABBA, anebo Tears for Fears.
1: Signál rádio, doprava.
0: A je to taky úvodní pohled na silnice, na dálnici D2, první kilometr na výjezdu z Brna, tak tam probíhají práce na silnici, kvůli nim pravý pruh uzavřen, konkrétně oprava svodidel, tak v těchto místech určitě nohu splynu, jinak jsme bez nehod, tak snad nám to vydrží co nejdéle.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Dobré ráno, je sobota 30. května a startuje první přehled událostí. V části Česka se mohou dnes objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav na síti X. Na Královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál letiště se divákům otevře v 9 hodin. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra. Podle policie lze v okolí letiště a na příjezdových trasách očekávat dopravní komplikace. Doporučuje proto využít kyvadlovou autobusovou dopravu. Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito 11 osob, včetně záchranáře a syrského občana. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších 8 lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva.
1: Co se děje v regionu?
2: Praha v pátek hostila festival Camoro, který představuje romskou kulturu prostřednictvím hudby a tance. Akce přilákala návštěvníky různých generací i národností. Dnešní finále festivalu obstará gala koncert v klubu Sasazu.
1: Sport.
2: Hokejisté Karolíny porazili doma Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou s Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu středoevropského času. Jediným českým zástupcem v sérii bude Tomáš Hertl, který cenou trofej ještě nezískal. Finále si zahraje po 10 letech. V roce 2016 neuspěl v barvách San Jose proti Pittsburghu.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál rádio počasí.
2: Podle meteorologů bude dnešní ráno a dopoledne oblačné až zatažené. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území okolo 22 a na horách kolem 18 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí, hudební program pokračuje. Lucie Koldová vám přeje příjemné ráno se signálem.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Lucko, díky, a předává se za mikrofonem už i Lukáš Bláha. Já se s vámi brzy podívám na podstatná fakta z kalendáře pro předposlední květnový den. Počkejte si na ně. Dobré sobotní jitro.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

To byl Eddie Grant, vstáváte se signálem v kalendáři 30. květen, takže vidím Mezinárodní den brambor a zároveň jeden z sousedů, evropský dokonce, tudíž pro zlepšení vztahu s nimi by nebylo od věci je dneska pozvat na nějakou bramborovou dobrotu. Svátek slaví Ferdinanda Nové, přejeme všechno nejlepší a 83. narozeniny legendární zpěvák a skladatel Petr Lipa. Polokulatých 55 je dneska Jirkovi Šlégrovi alias Gumě, která pálila v Nagánu a díky tomu je i členem hokejového triple klubu, tedy vítězem právě olympijských her, mistrovství světa a navrch Stanley Cupu. A velká vzpomínka patří švédské zpěvačce polovině Roxette. Ta přišla na svět předposlední květnový den roku 1958. Jasně, Mary Fredriksson žil v roce 2019, podlehla 17 let trvajícímu boji se zákeřnou nemocí. Bylo jí tehdy 61. Tak ať máte klidné sobotní ráno.

0: Krátce před 8:30 vstáváte s víkendem na Signál Rádiu do předposledního květnového dne a nebe během něj bude zpočátku oblačné až zatažené. Postupně polojasno až oblačno, ovšem hlavně v jižní polovině území místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, na severu Čech srážky pouze výjimečně. A dobrá zpráva, později odpoledne a večer od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty stále vysoké 24 až 28 na severovýchodě kolem 23. Jaké události nás 30. května čekají, tak to se dozvíte velmi brzy, ještě předtím 80ky od Roy Orbisona nebo Samanthy Fox. Hezké ráno.
1: 80ky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vzpomínka na báječného Roy Orbisona se signálem se probouzíte a pojďme zjistit, co přichystala sobota 30. května.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12. května večer ukradl zloděj z bočního oltáře. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty předá českolipský policejní ředitel Petr Rajt církvi při hlavní mši v 11 hodin. Areál pražského nádraží v Braníku dnes bude patřit dětem. České dráhy zde ve spolupráci s pražskou integrovanou dopravou a dalšími partnery připravili pražský dopravní den dětí, který nabídne jízdy historických vlaků, autobusů i tramvají či jízdy na Pákové drezíně. V parku pražské psychiatrické nemocnice Bohnice začíná dvoudenní multižánrový festival Meziploty, který nabídne hudbu různých žánrů. Akce zaměřená na podporu duševního zdraví propojuje kulturní program s odbornými besedami i relaxačními aktivitami. Na Královéhradeckém letišti odstartuje dvoudenní letecká show nazvaná Aviatická pouť a hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku má na programu semifinálové boje. Odpoledne změří síly domácí tým proti překvapení turnaje Norsku. Večer pak vyzve Finsko, Kanadu. Příjemné sobotní ráno.

0: šťastní R.E.M. nás ve víkendovém vysílání signálu dostali téměř k 9. Lucka Koldová už tím pádem dorazila za mnou do studia, aby vám pověděla čerstvé zprávy a v příští hodině OMD Eruption či John Wade. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ale ta správná chvíle vydat se na tuzemské silnice na D1 mezi 34. a 35. kilometrem ve směru na Prahu. Počítejte se zdržením kvůli pracím na údržbě mostu. Je tam levý pruh uzavřen a komplikace ty by mohly nastat i na D11 stý kilometr ve směru hlavní město, kde je porouchané vozidlo. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je sobota 30. května a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám od mikrofonu přeje Lucie Koldová. Komunisté dnes budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Delegáti sjezdu budou jejího nástupce vybírat z pětice kandidátů. Figurují mezi nimi například dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun, místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča a bývalý poslanec Leo Luzar. Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podjezdě Štědí na Liberecku zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a svaté Zdislavy. Do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě. Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP.
0: Co se děje v regionu?
2: Výstaviště v Praze v Holešovicích od dneška hostí další ročník automobilové slavnosti Legendy. Na návštěvníky čekají 3 dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a také zážitků pro celou rodinu. Škoda Auto poprvé ukáže české veřejnosti nový elektromobil Škoda Epic. K vidění budou také další aktuální modely mladoboleslavské automobilky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík prožívá Roland Garros plné výzev. Poté, co ve druhém kole porazil navzdory křečím v závěru Argentince Mariana Navone, v pátek otočil po špatném úvodu duel s Australanem Alexem de Minaur a postoupil v Paříži poprvé do osmifinále.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes oblačno až zataženo. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě okolo 22 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a na Šumavě 22. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 4 minuty po 9. vás dal zdraví Lukáš Bláha. Já budu mít v nejbližších chvílích víkendový tip, kam 30. května vyrazit a hlavně zase kupu muziky z té správné dekády. Teď John Wade. Pěkné sobotní ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dávali jsme si OMD, hladíte víkendový signál a pokud si dneska chcete odpočinout od ruchu města a zároveň objevit něco, kam se člověk běžně nedostane, máme pro vás krásný tip. Otevřou se totiž zahrady Černínského paláce, jednoho z největších barokních paláců v Praze, kde dnes sídlí ministerstvo zahraničí. Pokračuje kolegyně Lucka Sinková.
1: Čeká vás tu opravdu klidná atmosféra historických zahrad, pěkně upravené cesty, k tomu fontány pro osvěžení i nádherné výhledy na naší stověžatou a dokonce tu objevíte i místa, kde si na chvilku budete připadat jako na dovolené než v centru hlavního města. Je to zkrátka ideální zastávka na pomalou víkendovou procházku nebo i rande či obyčejné vypnutí hlavy po náročném pracovním týdnu. Takže pokud chcete zažít Prahu trochu jinak a bez davů a bez obchodních center, tak tohle je přesně ten typ akce, který za to stojí. Černínský palác dnes zcela výjimečně otevírá své brány.
0: Díky za pozvánku, no a vám všem, ať už ho budete tu sobotu, ten víkend trávit jakkoliv.

0: Doznívá Sandra, jen pár vteřin před 9:30 je s vámi víkend na Signál rádiu a pro 30. květen, který máme v kalendáři, platí známá zemědělská pranostika. Májový déšť dražší je než celá Praha. Tato lidová moudrost vyjadřuje, že vláha na konci května je pro úrodu a růst plodin naprosto klíčová. Čili nebuďte rozmrzelí z toho, že teď po ránu a dopoledne máme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, taky s lokálními přeháňkami a bouřkami. Ovšem večer na druhou stranu bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě území počítejte se stupně kolem 22. A taky, jestliže znáte nějakého Ferdinanda, tak mu nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Za chvíli opět 80. Boney M. anebo YouTube. Dobré dopoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio a dneska mají sportovní fanoušci opět nabito. V 18 hodin totiž dojde k výkopu finále fotbalové ligy mistrů mezi obhájci trofeje francouzským PSG a anglickým Arsenálem, který může tuto slavnou trofej vyhrát po šesté. A navíc vrcholí hokejový šampionát.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: 15:20, to je čas prvního semifinále mezi domácím Švýcarskem, které bude chtít potrápit Norsko a poprvé v historii tak uzmout medaily na velkém turnaji. 10 minut před 8:30 se potom utká Kanada s našimi přemožiteli Finskem. Ačkoliv probíhající mistrovství ještě neskončilo, už se řeší to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít čeští příznivci za rok opravdu jen kousek. Národní tým by totiž měl odehrát základní skupinu v německém Mannheimu, které leží jen zhruba 350 km od hranic, a to společně s domácí celkem a Spojenými státy. Ve stejné skupině by se měly objevit také Dánové, Norové, Maďaři a Kazachstánci. Posledním účastníkem bude jeden z dvojice Kanada nebo Švýcarsko podle konečného pořadí letošního šampionátu. A znám už je po včerejšku též pořadatel mistrovství světa v olympijském roce 2030. Budou to společně Finsko s Lotyšskem a o rok později možná u nás. To už ale opravdu hodně předvíjáme. Teď skvělý zbytek sobotního rána vám všem.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Éteru signálu těsně před 10. hodinou Rikestly. Lucka Koldová tak připravila nejnovější zprávy a po nich se můžete těšit na další 80-kové pecky v podání Bad Boys Blue, Amy Stewart nebo Depešáků.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď ale prověříme, jak to jezdí. Máme nehodu hned 3 osobních vozidel v Praze na jižní spojce za Lanovým mostem ve směru Černý most. Na D1 počítejte s klasickou tvorbou kolon vozidel na 194. kilometru ve směru Brno. A přímo v Brně byste mohli pocítit komplikace v Táborské ulici, kde došlo k požáru domu, tak v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, souhrn událostí nepočká. Lucie Koldová vás vítá u přehledu aktuálního dění. Pojďme na to. Ve Spojených státech probíhá soudní řízení, které se zabývá okolnostmi smrti podnikatele Petra Kellnera při pádu vrtulníku na Aljašce v roce 2021. Žaloba podaná jeho rodinou míří na společnosti, které zajišťovaly let a související služby a zpochybňuje jejich postup před nehodou i po ní. Soud má rozhodnout, zda některý z účastníků nese za tragédii odpovědnost. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Americký ministr obrany Pete Hexe vyzval asijské spojence k výraznému navýšení výdajů na obranu, aby mohli čelit rostoucí vojenské síle Číny a zabránit jejich dominanci v regionu. Na bezpečnostním fóru Shangri-La v Singapuru uvedl, že tempo čínského zbrojení vyvolává oprávněné obavy, napsala agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Hudba, diskuze i program na podporu duševního zdraví. To vše nabídne festival Mezi ploty, který dnes začíná v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Dvoudenní akce přinese koncerty různých žánrů, besedy s odborníky i relaxační zónu.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v neděli nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty mezi 24 až 28 stupni, na severovýchodě okolo 22, na horách kolem 18 a na Šumavě 22. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji krásný sobotní den a za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
2: Budeme se těšit, Lucko, a ve sportovním světě se schyluje k velkému comebacku. Nenechte si brzy ujít podrobnosti, moje jméno je Lukáš Bláha, v 10 hodin a skoro 4 minuty přeju krásné sobotní už dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byly Bad Boys Blue, máte ten správný víkendový signál. A včerejší vyřazení Nováka Djokoviče z tenisového Roland Garros znamená, že příští neděli poznáme úplně nového grandslamového šampiona. Nezlobili bychom se, kdyby to byl Jakub Menší, který je stále na francouzské Antuce ve hře. To Serena Williamsová vlastní z grandslamů hned 23 titulů a možná přidá ještě nějaký. Ano, spekulace kolem jejího návratu jsou konečně pryč a comeback jedné z největších tenisových ikon byl potvrzen. Podle britského deníku The Telegraph se americká legenda vrátí na kurty už za pár dní a požádala o divokou kartu na slavný Wimbledon. Poslední soutěžní zápas přitom odehrála Williamsová 3. září před 4 lety během domácího US Open, kde vypadla ve 3. kole. Pořadatelé New Yorkského majoru jí uspořádali pompézní rozlučku, nicméně ona sama nikdy kariéru oficiálně neukončila a neplánuje to evidentně ani v současnosti. My teď máme před sebou v playlistu Savage Garden, ať si užíváte pohodové sobotní dopoledne.

0: Lehce po půl jedenácté jste s víkendem na Signál Rádiu. Meteorologové vydali výstrahu pro bouřky a dokonce i supercely, hlavně na severu a severovýchodě našeho území, tak tam na sebe buďte opatrní. A co se týče zítřka, tedy neděle, tak ta by měla začít jako slunečná, ale počítáme s odpoledním přibýváním oblačnosti a četnou tvorbou přeháněk i bouřek opět. Pršet by postupně mělo všude, ale přesný čas výskytu srážek, ten se bude ještě upřesňovat. Tak buďte s námi, sledujte naše zpravodajství za necelou půl hodinu, opět další, jako vždycky v celou. No a než se tak stane, určitě osmdesátky od Roda Stewarta anebo Robina Gibba. Hezké dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Víkendové vysílání Signálu je ve vašich přijímačích. Aktuálně míříme na Jižní Moravu. Víte, že na Starém Brně můžete objevovat svět třeba jako mořeplavec. Jak je to možné, vysvětlí náš tamní kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. V Letohrádku Mitrovských na Starém Brně je od začátku května do začátku července otevřena rodinná výstava s velkou hernou. Díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se seznámí se všemi kontinenty, poznají různé kultury a prostředí, ale i tamní zvířata či světoznámé stavby. Malé dobrodruhy jistě nejvíc zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníci budou moci projet Evropu, Asii, Afriku, Ameriku, Austrálii, ale i Antarktidu. Na stanovištích s interaktivními prezentacemi, jež jednotlivé kontinenty přiblíží, jsou připraveny dovednostní a vědomostní aktivity. Výstava vznikla ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Šumperku. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Tony Braxton jsme po vlnách signálu dopluli málem až k 11. Za minutu odbije jiná dáma Lucka Koldová tak přispěchala s novými zprávami a v následující hodině opět 80kové hity od Pet Shop Boys, Rickie Povery a nebo Lori Brannigan.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ale jdeme do provozu. Na D11 byste se mohli zdržet na 32. kilometru ve směru Hradec Králové, protože tam je porouchané vozidlo. A ještě máme nehodu v újezdu u Brna, okres Brno-Venkov, konkrétně v Komenského ulici se střetly dvě osobní vozidla. Tak v těchto místech buďte obezřetní a šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Příjemnou sobotu. Lucie Koldová vám ze studia Signál rádia přináší další zpravodajskou relaci. K festivalu Pražská muzejní noc, který se uskuteční v sobotu 13. června, se letos poprvé připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signál Space. Lidé budou moci v průběhu večera navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Festival se v Praze uskuteční po 19. Po 3. ho organizuje Muzeum Praha. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes zastavil silný vítr. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude zřejmě mimo provoz celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. V závislosti na počasí jezdí denně od 8 do 19 hodin. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout, uvedla agentura AP.
1: Co se děje v regionu?
2: Průřez dílem malíře, grafika, kreslíře a sochaře Miloše Ševčíka od 60. let do jeho smrti v roce 2027 představuje Pražské muzeum Kampa na výstavě Zaznění. Název je dal jeden z umělcových velkoformátových olejů z roku 2005.
1: Sport.
2: Japonskou rally rozjel nejlépe lídr mistrovství světa Elvin Evans. Velšský pilot vede sedmou soutěž šampionátu po první etapě před třemi koly v týmu Toyota a útočí v Japonsku na třetí vítězství v kariéře po letech 2023 a 2024. Rally, které uzavře první polovinu mistrovství světa, pokračuje v sobotu 8 testy a vyvrcholí zbývajícími 6 měřenými úseky v neděli.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál rádio počasí.
2: V sobotu bude převládat oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a zejména na jihozápadě i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku většinou oblačno. Od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami i bouřkami. Nejvyšší denní teploty stejné jako dnes, tedy mezi 24 až 28 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Počasím náš zpravodajský přehled uzavírá a navazujeme na hudební program Signál rádia.
1: Signál rádio.
0: Kde se v nejbližších okamžicích určitě dočkáte dalšího typu na nějaký pěkný víkendový výlet. No a pochopitelně si budeme hrát zase osmdesátky. Teď je připravená Laura Brannigan, já jsem Lukáš Bláha a přeju pohodové dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

To, co slyšíte, je víkendový signál a máme tu hned dvě zajímavé výročí pro tento den, 30. květnový, vlastně předposlední už v tomto měsíci, protože proběhl závěrečný komerční let nadzvukového dopravního letadla Concorde ve službách Francie a v roce 2003, tedy ve ten samý den, měl premiéru oscarový animovaný film Hledá se Nemo, společné dílo studií Disney a Pixar. No a vy buď můžete s vašimi datalistmi vyrazit do kina a nebo je začít učit poněkud osobité tvorbě v Klatovech. Tam se nejprve bouřlivě diskutovalo o soše rudého prasete líbajícího muže a nyní se do centra pozornosti dostalo další dílo, která je součástí výstavy ve městě. Jde o žirafu z uzenin a vidliček od Viktora Friče. Vypadá to celé takové, jako když máte na ohníčku před sebou tu tyčku a děláte si buřtíka. Socha stojí u křižovatky ulic Tyršova a Podbranská na zelené ploše, která simuluje prostředí pro pasoucí se zvíře. No a názory na kinetickou plastiku se opět různí. Jestli je chcete vidět na vlastní oči, tak buď tam je potřeba zajet, anebo určitě na internetu je taky najdete. No, je to podle vkusu každého a podle vašeho gusta, ale doufám, teď budeme zase hrát. Vydáme se do Sobodby s Pet Shop Boys. Hezké dopoledne.

0: Dvě minuty chybí do 11:30, jste se Signál rádiem a my pošer šupajdíme za kolegou Martinem Hovorkou, aby vás pozval na dnešní podvečer.
1: Hezký den všem posluchačům Signál rádia, zdravím vás všechny o posledním květnovém víkendu a mám radost, že třeba díky našemu poslechu teďka připravujete nějaké grilování nebo třeba dokonce napouštíte bazén. A pokud máte rádi osmdesátky, tak si rozhodně zesilte váš rozhlasový přijímač dneska v 6 hodin večer, protože nás čeká další díl Signálu světových hitparád. Já vám dneska zahraju takového australského Karla Gotta. Jmenuje se John Farnham. Detaily o něm dneska večer v naší retroparádě. Stejně tak si pustíme písničku, kterou původně neměla zpívat Madonna a nakonec z ní královna popu udělala megahit. No a čeká nás i písnička od Depeche Mode, která je dostala mezi světovou hudební elitu. Písničky megahity roku 1987, to bude spojovat muziku, kterou si dneska dáme mezi 18. a 19. v Signálech světových hitparád. Moc se na vás těším, jsem Martin Hovorka a přeju vám hezké víkendování.
2: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
3: 80.
2: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
3: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
2: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
3: Jsme Signál Radio
2: a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Foťák Signál Rádia.
1: A v sobotním dopoledni ještě stihneme tuhle vaší oblíbenou vzpomínkovou rubriku. Možná se v následující písni najdete, protože jste taky během uplynulého pracovního týdne makali jako Donna Summer. Dáme si jeden z největších hitů téhle americké zpěvačky, přezdívané Královna Diska. Rok 1983 a dře tvrdě pro prachy. She works hard for the money.
0: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: To byly sestry Mel a Kim na signálu. 12. se nezadržitelně blíží, čekají vás tak polední zprávy s Luckou Koldovou a i dál ty nejlepší osmdesátky, které budou představovat Eurythmics, Secret Service nebo Chris de Burgh.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A jak to vypadá aktuálně na silnicích? D1, 17. kilometr ve směru Brno, došlo ke střetu hned 3 aut, konkrétně 2 osobních a 1 nákladního. Na D6 počítejte se zdržením na 11. kilometru ve směru Karlovy Vary kvůli porouchanému vozidlu. Na silnici 43, což je Hradecká v Brně, tam pozor, neprůjezdný levý pruh a kusy dřeva v levém jízdním pruhu. A ještě jdeme na D5, 66. kilometr ve směru Plzeň, tady porouchané vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Osobní vlak ve stanici Kladno v sobotu projel návěstidlo zakazující jízdu. Událost se obešla bez ranění cestujících i zaměstnanců železnice. Příčiny mimořádné události nyní vyšetřuje drážní inspekce. Po několika měsíční odmlce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí tento týden nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Oproti předchozím letům, kdy byla podpora založena hlavně na přímých dotacích, mají být nově renovace rodinných domů financovány především pomocí zvýhodněných bezúročných úvěrů, zatímco dotace zůstanou zejména pro nízkopříjmové domácnosti. Kvůli možnému výskytu dronu v blízkosti letiště byl dnes ráno přerušen provoz na mnichovském mezinárodním letišti. Uzavřeny byly obě vzletové a přistávací dráhy, informoval deník Bild.
0: Co se děje v regionu?
2: Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zdarma zahradu Rottmeierovy vily. Ta vznikla v letech 1928 a 1929 jako dům architekta Otto Rottmeiera. Dům zaujme otevřenou terasou a výrazným válcovitým schodištěm, ve kterých je cítit rukopis architekta Jože Plečnika. Na dům, který zájemci naleznou v ulici U páté baterie, navazuje rozsáhlá zahrada. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhují před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA. Informovala o tom agentura ANSA.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes převládat oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a zejména na jihozápadě i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Neděle bude obdobná, tedy zpočátku dne většinou oblačno, od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami i bouřkami a nejvyšší denní teploty také mezi 24 až 28 stupni Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádio pro vás připravila Lucie Koldová. Přeji krásnou sobotu.
0: Signál Rádio.
3: Lehce po 12. už jsme vkročili do předposledního květnového odpoledne. Ferdinandům ještě patří přání všeho nejlepšího k svátku. A když jsme u jmen, Češi mají nové nejoblíbenější pro holčičky. Podrobnosti prozradím zanedlouho, počkejte si na ně. Hezké sobotní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Víkendový signál Seline k vašim uším a Český statistický úřad zveřejnil žebříček nejoblíbenějších jmen, která dávají rodiče svým ratolestem. A zatímco u chlapců se příliš nezměnil, holčičky mají novou vítězku. V loňském roce bylo poprvé v historii nejoblíbenějším jménem pro malou slečnu Viktorie, která po 13 letech se sadila z nejvyšší příčky Elišku. Ta se umístila na druhém místě, třetí nejpopulárnější se pak stala možná trochu překvapivě, Sofie. Naopak pro chlapce rodiče opět nejčastěji vybírali jméno Jakub, kterého těsně doháněl Matyáš. Na třetím místě je dlouhodobě oblíbený Jan, který se jako jediné jméno od roku 1950 drží v první desíce. Podle statistického úřadu klesá oblíbenost jména Anna, naopak jména Olivera Sebastian jsou na vzestupu. Největší propad v posledních letech je chudák Martin, kterého na předních příčkách nahradil Jonáš. Berte to jako lehký tip, pokud jste v očekávání potomka a ať už nosíte jakékoliv jméno. Díky, že posloucháte a mějte báječný víkend.

0: I v půl jedné je s vámi víkend na Signál rádiu a já jsem tady před malou chvílí hovořil o nejoblíbenějších jménech pro děti. Vždycky se mi líbila Tereza a ta nám žila v roce 2025 vypadla z první desítky. Nemusí nás to ovšem příliš mrzet, minimálně jednu Terezu už brzy uslyšíte v éteru, kolegyňku veselou. A pakliže byste nám chtěli dát vědět ta vaše top jména, je vám k dispozici naše mobilní aplikace. Dobré odpoledne, za chvíli s osmdesátkami od Sister Sledge nebo Taylor Dane.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hodiny nám za chvíli ukáží 3:15. Pro dnešek se tak s vámi loučí Lukáš Bláha, protože mikrofonu už se nemůže dočkat avizovaná kolegyně Terka. Užijte si s ní veselé odpoledne, potom pochopitelně i hitparádu a IT Sparty a já se na vás budu moc těšit zase zítra ráno úderem 8, kdy spolu budeme vstávat. Do té doby se mějte dobře, ahoj!

0: Baker Street jsme se na Signal Rádiu usídlili těsně před 13. hodinou. Ta sebou přináší pohled na silnice a zprávy Lucky Koldové a po nich nás čeká další nášup 80. a to od Police, Kylie Minogue nebo Roxette.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první zamíříme na D10. Tady dopravu brzdí porouchané vozidlo na 19. kilometru ve směru na Turnov. Počítejte tedy pravděpodobně s kolonou. A s předmětem na vozovce se setkáte, pokud jedete po D6 ve směru na Karlovy Vary, a to na 23. kilometru. Šťastné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobota je v plném proudu a my přidáváme přehled nejdůležitějších událostí. Pohodový den a příjemný poslech zpráv vám přeje Lucie Koldová. Janáčkovu akademii muzických umění ode dneška prozatím mě vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Mariu Vili odvolal na návrh akademického senátu prezident Petr Pavel. Rozhodnutí potvrdila vláda. Škola písemné odvolání obdržela v pátek a nové rektorské volby vyhlásí akademický senát v pondělí. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%, a to na 2024 eur, tedy v přepočtu 48 967 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Vyplývá to z každoroční analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars, která porovnává daňové systémy 22 zemí střední a východní Evropy. Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním.
0: Co se děje v regionu?
1: Vážná dopravní nehoda uzavřela v sobotu ráno silnici 2/118 u Vinařic na Kladensku. Krátce po 9. hodině se tam střetl motocykl s osobním automobilem. Motorkář utrpěl středně těžká až těžká zranění a vrtulník ho transportoval do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
0: Sport.
1: Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes hrají semifinálové zápasy, ve kterých půjde o jistotu medaile. Od 15 hodin a 20 minut nastoupí domácí Švýcarsko proti Norsku, které je překvapením šampionátu. Večer od 20 hodin se utkají Kanada s Finskem, které ve čtvrtfinále vyřadilo český tým.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Neděle nabídne obdobné počasí jako sobota, tedy zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně s přeháňkami a bouřkami. Zejména v jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na severovýchodě a východě mohou být až později a jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Výstraha před silnými bouřkami platí dnes do 19 hodin, a to pro kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský a Vysočina. Přehled aktuálních informací končí. Přeji vám pohodový víkend se Signálem.
0: Signál Rádio.
2: Pěkné sobotní odpoledne ze Signál Rádia, odkud vás zdraví Terka Veselá. Očekávaný víkend je tu a s ním i spoustu očekávaných akcí, které nás jak dneškem, tak zítřkem budou provázet. Jedna z nich je na pražském výstavišti v Holešovicích a my tam samozřejmě už za chvíli vyrazíme. Do té doby Police, Kylie Minogue a Roxette. Tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Roxette a Dangerous. S tímto hitem se Signál rádiem zajíždíme na výstavišti v pražských Holešovicích, které tento víkend hostí akci, která potěší všechny milovníky aut, motorů a techniky. Legendy 2026 patří mezi největší automobilové slavnosti u nás, kde bude k vidění přes 1000 exponátů od historických klenotů až po nejnovější modely. Mezi auta nás pozve kolegyně Lucka Sinková.
1: A co si tady vlastně můžete užít? Tak třeba tu objevíte pavilon supersportu, kde uvidíte auta, která běžně potkáváte jen na plakátech, nebo svět škodovek se závodními speciály. Nechybí tu testovací jízdy, motorky, čtyřkolky, elektronovinky a taky setkání se zajímavými osobnostmi z motoristického světa. A mezi tím vším, samozřejmě, když vám vyhládne, tak spousta jídla, pití, taky hudba a zóny, kde si můžete v klidu sednout a jen tak se dívat, odpočívat. Je to prostě den, kdy si na své přijde každý, dokonce i ten, kdo si normálně o autech ani nepovídá. Takže nejen pro milovníky aut a motorů, dneska výstaviště Holešovice.

0: Vezete se na pohodových sobotních vlnách Signal Rádia. Tohle byla pecka od INXS a už za chvíli to od nich převezmou Cars, Milan Farmer nebo ELO.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 4 minuty budeme mít 2:45. Snad si s naší hudbou užíváte pohodové odpoledne. A protože nás už dneska čeká další hitparáda Martina Hovorky, Martin si teď převezme slovo a sám vás na ní naláká.
1: Hezký den všem posluchačům Signál Rádia. Zdravím vás všechny o posledním květnovém víkendu a mám radost, že třeba díky našemu poslechu teďka připravujete nějaké grilování nebo třeba dokonce napouštíte bazén. A pokud máte rádi osmdesátky, tak si rozhodně zesilte váš rozhlasový přijímač dneska v 6 hodin večer, protože nás čeká další díl Signálu světových hitparád. Já vám dneska zahraju takového australského Karla Gotta. Jmenuje se John Farnham. Detaily o něm dneska večer v naší retroparádě. Stejně tak si pustíme písničku, kterou původně neměla zpívat Madonna a nakonec z ní královna popu udělala mega hit. No a čeká nás i písnička od Depeche Mode, která je dostala mezi světovou hudební elitu. Písničky megahity roku 1987, to bude spojovat muziku, kterou si dneska dáme mezi 18. a 19. v signálech světových hitparád. Moc se na vás těším, jsem Martin Hovorka a přeju vám hezké víkendování.

0: Hit Things Can Only Get Better nás přesunul do 3 minut před druhou. Stejně jako před hodinou nahlédneme na silnice a předáme slovo Lucce Koldové a jejím zprávám, tak s námi buďte určitě u toho. A pak si přijďte pro 80 od OMD, Johna Lennona nebo Billa Medleyho a Jennifer Warnes.
1: Signál rádio, doprava.
0: V této hodině se vydáme na Kladensko na silnici 16 u obce Velvary. Tady si dejte pozor na nehodu 2 osobních aut, u které zasahují záchranné složky a projíždějte s vyšší opatrností. Šťastné cesty.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Je sobota 30. května a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám od mikrofonu přeje Lucie Koldová. Komunisté dnes budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nového předsedu. Z jejich čela odchází europoslankyně Kateřina Konečná. Delegáti sjezdu budou jejího nástupce vybírat z 5 kandidátů. Figurují mezi nimi například dosavadní mluvčí KSČM Roman Roun, místopředseda pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča a bývalý poslanec Leo Luzar. Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podještědí na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a svaté Zdislavy. Do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě. Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP.
1: Co se děje v regionu?
5: Výstaviště v Praze v Holešovicích od dneška hostí další ročník automobilové slavnosti Legendy. Na návštěvníky čekají 3 dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a také zážitků pro celou rodinu. Škoda Auto poprvé ukáže české veřejnosti nový elektromobil Škoda Epic. K vidění budou také další aktuální modely mladoboleslavské automobilky. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík prožívá Roland Garros plné výzev. Poté, co ve 2. kole porazil navzdory křečím v závěru Argentince Mariana Navone, v pátek otočil po špatném úvodu duel s Australanem Alexem de Minaur a postoupil v Paříži poprvé do 8. finále.
1: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál rádio, počasí.
4: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes oblačno až zataženo. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru ubývání srážek i oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě okolo 22 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a na Šumavě 22. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
1: Signál Rádio.
0: Pohodové odpoledne všem, co ladí Signal Radio. Moc vás zdraví Terka Veselá. Ale co nevidět, vás pozdraví i kolega Luděk Savana Urbánek, který pro vás v Brně našel skvělý divadelní zážitek, který si užijou hlavně ti nejmenší. Tak už za chvíli se nenechte ujít, co vás tam čeká a nemine. A do té doby OMD, John Lennon a Bill Medley s Jennifer Warnes. Tak pěkný poslech.
2: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Trochu toho filmového zážitku jsme se dopřáli na Signal Radio díky hitu The Time of My Life, ale teď už se vydáme naopak za divadlem. Na mnoha místech Česka se o tomto víkendu totiž slaví Den dětí a jednou takovou oslavou přichystalo i brněnské divadlo. O programu nám více poví jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Dnes zve brněnské divadlo Polárka nejen všechny své divačky a diváky na Den dětí s Polárkou. Děti se tentokrát budou moci po celý den vydávat za knižními hrdinkami a hrdiny a poznávat jejich příběhy. Součástí Dne dětí je také derniéra inscenace Jsou tam kuny, podle stejnojmenné knihy Robina Krále. Děti se budou moci ponořit díky workshopovým stanovištím do dobrodružství, která zažívá Karlík v továrně na čokoládu, Hermiona ve světě kouzel nebo třeba Pipi dlouhá punčocha se svými přáteli. Jejich cesta k úspěchu vede přes všelijaké překážky, které je v životě posouvají dál. Hlavním odpoledním programem budou workshopová stanoviště na zahradě za Polárkou. Kromě divadelních workshopů zaplní prostor zahrady také další aktivity pro děti všech věkových kategorií. Chybět nebudou bubliny, vodní prvky nebo příležitost k lenošení v týpí. Se sladkým osvěžením přijede i brněnská zmrzlinárna Zmrzka. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Půl třetí ladíte Signál Rádio, kde se necháváme přenášet do 80. let těmi nejlepšími hity. A už za minutku to bude díky Eltonu Johnovi nebo Umbertu Tocimu. Tak se na ně počkejte.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Trochu Itálie jsme si přinesli na Signal Radio, kde už zítra po 18. hodině můžete vyletět do oblak s Janem Sobotkou, akrobatickým letcem. V rozhovoru, kterým vás bude provázet kolega Luboš Dvořák, Jan Sobotka prozradí, jaké to je létat v silném stroji hlavou dolů nebo v různých výkrutech, se kterým se mnohým dělá zle, jenom se na to koukají. Ale pokud patříte mezi ty, kteří si něco takového klidně sami rádi vyzkouší, Jan vám poví i to, co musí budoucí pilot absolvovat, aby se do kokpitu vůbec dostal. Tak se tenhle poutavý rozhovor nenechte ujít už zítra v 18 hodin.

0: Krok po kroku jsme na Signál rádiu dokráčeli k celé. Před námi je doprava a nové aktuality a pak už osmdesátky v podání Madony, Gibson Brothers nebo Belinda Carlisle.
1: Signál rádio doprava.
0: Před 15. hodinou zamíříme na Rašínovo nábřeží na Praze 2, kde se srazil motocykl s osobním autem. Nehoda je naštěstí bez zranění, ale vy se tu pravděpodobně setkáte s lehkým zdržením. Mějte šťastné a bezpečné cesty pro dnešní odpoledne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, souhrn událostí nepočká. Lucie Koldová vás vítá u přehledu aktuálního dění. Pojďme na to. Ve Spojených státech probíhá soudní řízení, které se zabývá okolnostmi smrti podnikatele Petra Kellnera při pádu vrtulníku na Aljašce v roce 2021. Žaloba podaná jeho rodinou míří na společnosti, které zajišťovaly let a související služby a zpochybňuje jejich postup před nehodou i po ní. Soud má rozhodnout, zda některý z účastníků nese za tragédii odpovědnost. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Sedmičlenná porota, složená z literárních odborníků, Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence k výraznému navýšení výdajů na obranu, aby mohli čelit rostoucí vojenské síle Číny a zabránit jejich dominanci v regionu. Na bezpečnostním fóru Shangri-La v Singapuru uvedl, že tempo čínského zbrojení vyvolává oprávněné obavy, napsala agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Hudba, diskuze i program na podporu duševního zdraví. To vše nabídne festival Mezi ploty, který dnes začíná v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Dvoudenní akce přinese koncerty různých žánrů, besedy s odborníky i relaxační zónu.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v neděli nastoupí k předposlednímu utkání před mistrovstvím světa. V Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální 26členný kádr pro závěrečný turnaj.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami, k večeru ubývání srážek i oblačnosti, foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty mezi 24 až 28 stupni, na severovýchodě okolo 22, na horách kolem 18 a na Šumavě 22. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji krásný sobotní den a za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
2: Odbyla třetí hodina a vyladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Přestože Česko po roce opět neobhájilo titul mistrů světa v hokeji z roku 2024 a v soutěži se rozloučilo ve čtvrtfinále po zápasu s Finskem, šampionát stále pokračuje a blíží se do vrcholu. Za 20 minut už se na ledě setká Švýcarsko a Norsko a my u toho budeme samozřejmě s vámi. Teď už ale opět osmdesátky od Madony, Gibson Brothers a Belinda Carlisle.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byla Belinda Carlisle na Signal Rádiu, ale než si to od ní převezme Michael Bolton, my si na chvilku odskočíme do Švýcarska.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.
0: Za 5 minut vypukne první semifinálový duel na letošním mistrovství v hokeji, který rozhodne, kdo se popere o bronz a kdo postoupí do finále. Proti sobě se postaví Švýcarsko a Norsko a očekává se pěkná podívaná. Švýcarsku totiž domácí půda očividně prospívá. V zápasech základní skupiny se ani jednou nesetkali s prohrou a Norsko je zase letošním objevem, protože je to vůbec poprvé, co se tahle země dostává do semifinále. Už tedy za chvíli, pokud jste na hokej nezanevřeli, držte ať už komukoliv palce. Švýcary najdete v červeném a Nory v bílém a my vás budeme průběžně informovat.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji na Signál Rádio.

0: Only You, to vám hrálo Signal Radio. Hrát začali i Švýcaři s Norama, první semifinálový duel je v 6. minutě první třetiny, zatím bez gólu, ale my na Signal Radio budeme mít akce víc než dost, a to s Queenama, Big Mountain a Buggles.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ve 15:45 jste se Signál rádiem, kde pro vás sledujeme hokej Švýcarsko-Norsko. Ve 14. minutě první třetiny je skóre stále 0-0. Ale pokud nejste úplní nadšenci sportu a mnohem radši si poslechnete něco z kultury a historie, už zítra se v našem vysílání můžete těšit na nový díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Vydáte se do krypty kostela svatého Jiří na Pražském hradě, kde stojí děsivá socha slečny Brigity a uslyšíte příběh plný lásky, odloučení a žárlivosti, který za jejím vznikem stojí. Tak se tohle poutavé a i dost tajemné vyprávění nenechte ujít už zítra po 17. hodině.

0: Se Škorpikama se na Signal Radio loučíme s 15. hodinou. 16. přivítáme s Rickem Astleym, Mariah Carey, Alphaville a dalšími 80-kovými hvězdami. A než se společně vydáme na silnice a necháme Lucku Koldovou, aby nás uvedla do nového dění ve světě, rychle se přemístíme do Švýcarska, kde skončila první třetina semifinálového zápasu Švýcarsko-Norsko, ve které 2 minuty před koncem domácí dali první gol. Druhá třetina tedy začne přibližně 10 minut po čtvrté se skóre 1-0 pro Švýcarsko.
1: Signál Radio doprava.
0: S nehodami 2 osobáků počítejte na Praze 1 v ulici Badenyho, kde zasahují záchranné složky, taky v ulici Generála Šišky na Praze 12 a v ulici Vosmíkových na Praze 8. Na všech místech projíždějte opatrně a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu. Lucie Koldová vám ze studia Signál Rádia přináší další zpravodajskou relaci. K festivalu Pražská muzejní noc, který se uskuteční v sobotu 13. června, se letos poprvé připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signál Space. Lidé budou moci v průběhu večera navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Festival se v Praze uskuteční po 19., po 3. ho organizuje Muzeum Praha. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes zastavil silný vítr. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude zřejmě mimo provoz celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. V závislosti na počasí jezdí denně od 8 do 19 hodin. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout, uvedla agentura AP.
0: Co se děje v regionu?
1: Průřez dílem malíře, grafika, kreslíře a sochaře Miloše Ševčíka od 60. let do jeho smrti v roce 2027 představuje Pražské muzeum Kampa na výstavě Zaznění. Název je dal jeden z umělcových velkoformátových olejů z roku 2005.
0: Sport.
1: Japonskou rally rozjel nejlépe lídr mistrovství světa Elvin Evans. Velšský pilot vede sedmou soutěž šampionátu po první etapě před třemi koly v týmu Toyota a útočí v Japonsku na třetí vítězství v kariéře po letech 2023 a 2024. Rally, které uzavře první polovinu mistrovství světa, pokračuje v sobotu 8 testy a vyvrcholí zbývajícími 6 měřenými úseky v neděli.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude převládat oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a zejména na jihozápadě i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. V neděli bude zpočátku většinou oblačno, od jihozápadu přibývání oblačnosti s přehánkami i bouřkami. Nejvyšší denní teploty stejné jako dnes, tedy mezi 24 až 28 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Počasím náš zpravodajský přehled uzavírá a navazujeme na hudební program Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
2: Hodinkové ručičky ukazují 3 minuty po 16. Vy si sobotní odpoledne užíváte se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá. A jak jste mohli zaznamenat, poslední květnový víkend je plný akcí všeho druhu. Nejenom, že se rozhoduje o postup do finále na mistrovství světa v hokeji, kde se momentálně utkává Švýcarsko s Norskem v semifinálovém duelu. Jehož první třetina skončila se skóre 1-0 pro domácí. Na mnoha místech se taky koná Den dětí a mnoho dalších akcí. Na jednu z nich nás už za chvíli přemístí i Lucka Sinková. Do té doby to nejlepší z 80.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eteru Signal Rádia, mizí hit od Alphaville a jak jsem vás už před chvílí nalákala, Lucka Sinková je zrovna na Zdislavské pouti a přináší, co všechno vás tam tento víkend čeká.
1: Hezký den všem posluchačům i tobě, Teresko, zdravím vás ze Zdislavské pouti. Ano, lebka svaté Zdislavy byla konečně navrácena právě při této příležitosti. Hodně se o tom v posledních dnech mluvilo. No a tím pádem taky odstartovaly městské slavnosti. Zároveň všechno odstartovalo úderem 10. dopoledne. Vystoupili děti z místních škol, teď pokračují kapely, ale je tady spousta programů taky pro děti, a to nejenom na náměstí, ale také u zámku Nový Falkenberg, kde je po celý den spousta akcí, soutěží, hry, dílny pro děti, taky pohádková akce a divadelko, až pekáčky si tady mohou ti, kteří dorazí, taky opéci. No a na hlavním pódiu Jablonetky, spousta z hudebních skupin, taky ohnivá show bude ve 9:45 a celé to zakončí dámy z Jablonného v Podještědí, tak se jmenuje hudební skupina, která tady bude kolem 9:45 hrát. No a program pokračuje i zítra, a to jak ve svaté bazilice, tak i přímo ve městě, a můžeme se těšit třeba na putování za pohádkou, ale i na program právě v bazilice. Tak takovýhle program čeká Jablonné v Podještědí během dnešního a zítřejšího dne. Tak kdybyste náhodou měli cestu kolem, ať už pocházíte z Liberecka, nebo tady projíždíte, nebo tu máte chatu, kalupu, je to od Ještědu, co by kamenem dohodil, tak se určitě zastavte. Děkujeme a těšíme se.

0: Pet Shop Boys nás přesunuli do půl páté. Švýcaři na mistrovství ukazují, že svoji zemi nechtějí opravdu zklamat. Ve 25. minutě dali další gól. Drží si tedy náskok nad Norskem, teď už se skóre 2-0. A my už zase pojďme za muzikou, a to od Roxette, Air Supply a Alice, která vás už za minutku bude provázet odpolednem, a pak nebude chybět ani hit z pásky.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party signál rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Italské rytmy jsme si na Signal Rádiu užili s Alice. Sousední švýcarské rytmy přinesly další dva góly v druhé třetině v semifinálovém duelu Švýcarsko-Norsko. 37. minuta je tedy ve znamení 4-0 pro domácí. A my si k tomu pojďme pustit hit z Magiče.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dneska to roztočíme s kapelou až z dalekého Sydney v Austrálii Midnight Oil. Ta vznikla už v roce 1972 a proslula nejen skvělou rockovou hudbou, ale taky tím, že se ve svých singlech často vyjadřovala k důležitým společenským a ekologickým tématům. Právě jejich největší a náš dnešní hit Beds Are Burning upozorňuje na práva původních obyvatel Austrálie a dodnes patří k nejslavnějším protestním písničkám v historii roku. Tak si pojďme připomenout.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Helenkou Vondráčkovou se loučíme se 16. hodinou na Signal Rádiu. Rozloučili jsme se i s druhou třetinou duelu Švýcarsko-Norsko, která skončila se skóre 4-0 pro Švýcary. A můžeme tak kouknout na silnice a poslechnout si zprávy. Pak už Bee Gees, Boney M nebo Masquerade.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velký pozor si dejte, pokud jedete po D1 ve směru na Brno. Na 31. kilometru osobní auto srazilo zvíře a je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Buďte na sebe i ostatní za volanty opatrní a mějte šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál Rádio, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě. Signál Rádio, zprávy.
3: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Osobní vlak ve stanici Kladno v sobotu projel návěstidlo zakazující jízdu. Událost se obešla bez ranění cestujících i zaměstnanců železnice. Příčiny mimořádné události nyní vyšetřuje drážní inspekce. Po několika měsíční odmlce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí tento týden nové podmínky programu Nová zelená úsporám. Oproti předchozím letům, kdy byla podpora založena hlavně na přímých dotacích, mají být nově renovace rodinných domů financovány především pomocí zvýhodněných bezúročných úvěrů, zatímco dotace zůstanou zejména pro nízkopříjmové domácnosti. Kvůli možnému výskytu dronu v blízkosti letiště byl dnes ráno přerušen provoz na Mnichovském mezinárodním letišti. Uzavřeny byly obě vzletové a přistávací dráhy, informoval deník Bild.
1: Co se děje v regionu?
4: Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zdarma zahradu Rottmeierovy vily. Ta vznikla v letech 1928 a 1929 jako dům architekta Otto Rottmeiera. Dům zaujme otevřenou terasou a výrazným válcovitým schodištěm, ve kterých je cítit rukopis architekta Jože Plečnika. Na dům, který zájemci naleznou v ulici U páté baterie, navazuje rozsáhlá zahrada. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
3: Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhují před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA. Informovala o tom agentura ANSA.
5: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz.
1: Signál Rádio, počasí.
3: Podle meteorologů bude dnes převládat oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a zejména na jihozápadě i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Neděle bude obdobná, tedy z počátku dne většinou oblačno, od jihozápadu přibývání oblačnosti s přeháňkami i bouřkami a nejvyšší denní teploty také mezi 24 až 28 stupni Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádio pro vás připravila Lucie Koldová. Přeji krásnou sobotu.
1: Signál Rádio.
0: Krásné odpoledne, milí posluchači. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Máme před sebou ale poslední společnou hodinu. To zasvětíme samozřejmě tomu nejlepšímu z 80. let. Čekají nás Bee Gees, Boney M nebo Masquerade. Dostanete taky tip na zajímavý recept desertu. A samozřejmě budeme sledovat hokej. Už za 3 minuty vypukne poslední třetina semifinálového duelu Švýcarsko-Norsko, které je zatím se skóre 4-0 pro Švýcary. Ještě jednou pěkné odpoledne. Yeah.
6: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Vezete se na vlnách 80. Rychle nakoukneme do Švýcarska. Tam se bojuje o postup do finále. Je pátá minuta třetí třetiny a Švýcaři už stihli dát další gól. Skóre je tedy 5-0 pro Švýcary oproti Norům. Tak uvidíme, jestli se čísla ještě změní. Ale pro teď pro vás mám takovou dobrou sladkou tečku za Květnem. Pokud rádi pečete a jedním z vašich favoritů je citronový chlebíček, teď je přesně to období v roce, kdy ho můžete ještě vylepčit. Právě totiž kvete černý bez a jeho jemná květinová vůně se s citrónem skvěle rozumí. Neznamená to ale, že musíte recept nějak závratně měnit. Pouze přidáte pár květů do těsta, do polevy, nebo pokud se do toho budete chtít opravdu pustit, tak můžete udělat i sirup a ten pak nalít na už upečený špejlemi propíchaný chlebík. Sirup se do něj krásně vsákne a chlebíček bude nejenom svěží po citrónu, ale i květinový po bezu. Tak to zkuste, když tak dobrou chuť a my se pojďme zase navrátit k hudbě.

0: Dvě minuty po půl šesté jste se Signal rádiem. Už za chvíli nám další osmdesátky přinesou Modern Talking, Bryan Adams nebo Blondie, určitě si na ně počkejte. A pokud vás zajímá hokej, tak duel Švýcarsko-Norsko je stále se skóre 5-0 pro domácí a dokonce zbývají pouhé 4 minuty.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za minutu 6:15 vyladíte Signál Rádio. Do konce hodiny vás čeká Up s Cyndi Lauper nebo Elton John. Po celé pak hitparáda Martina Hovorky, která vás vezme za evropským žebříčkem z roku 1987, tak s námi buďte určitě i nadále. No a jinak je rozhodnuto. Švýcaři postupují do finále na mistrovství světa. Norsku nedali vůbec šanci a zvítězili 6-0. Už zítra tedy nastoupí do duelu o zlato a s kým se rozhodne už dnešním zápasem od 8, kde se utká Kanada a Finsko. Mějte krásný zbytek soboty, užijte si zítřek a já se na vás budu těšit ještě u dnešní poslední dopravy, ale pak v úterý od 4. Tak se mějte.

0: Těsně před šestou z éteru mezí hlas Eltona Johna a my máme chviličku na to se dnes naposledy kouknout do ulic a zjistit, jak to kde jezdí a poslechnout si zprávy od Lucky Koldové. Pak už vypukne hit paráda Martina Hovorky, máte se na co těšit.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme na D1, nejprve na 221. kilometr ve směru na Ostravu, kde se srazily dvě dodávky a kde je neprůjezdná zpevněná krajnice. A pak na 300. kilometr opět ve směru na Ostravu, kde se střetla dvě osobní auta. To by bylo pro dnešek vše z dopravy. Buďte na sebe opatrní a mějte pohodový večer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobota je v plném proudu a my přidáváme přehled nejdůležitějších událostí. Pohodový den a příjemný poslech zpráv vám přeje Lucie Koldová. Janáčkovu akademii muzických umění ode dneška prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Mariu Vili odvolal na návrh akademického senátu prezident Petr Pavel. Rozhodnutí potvrdila vláda. Škola písemné odvolání obdržela v pátek a nové rektorské volby vyhlásí akademický senát v pondělí. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku letos meziročně zvýšila o 9%. A to na 2024 eur, tedy v přepočtu 48 967 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Vyplývá to z každoroční analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars, která porovnává daňové systémy 22 zemí střední a východní Evropy. Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním.
0: Co se děje v regionu?
1: Vážná dopravní nehoda uzavřela v sobotu ráno silnici 2/118 u Vinařic na Kladensku. Krátce po 9. hodině se tam střetl motocykl s osobním automobilem. Motorkář utrpěl středně těžká až těžká zranění a vrtulník ho transportoval do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
0: Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji dnes večer nabídne souboj Kanady s Finskem, který začne ve 20 hodin. Vítěz postoupí do semifinále a udrží si šanci na zlatou medaili. Očekává se atraktivní duel dvou tradičních hokejových velmocí.
0: Příjemné posezení za každého počasí vám přeje CR Sklo. Zimní zahrady, pergoly a terasy. Více na crsklo.cz. Signál Rádio, počasí.
1: Neděle nabídne obdobné počasí jako sobota. Tedy zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně s přeháňkami a bouřkami. Zejména v jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na severovýchodě a východě mohou být až později a jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Výstraha před silnými bouřkami platí dnes do 19 hodin, a to pro kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský a Vysočina. Přehled aktuálních informací končí. Přeji vám pohodový víkend se Signálem.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Dobrý večer, milí posluchači, tady je Signál Rádio a já mám ohromnou radost, že opět po týdnu vás mohu pozdravit z tohoto skvělého rádia, které hraje písničky 80. let. Hrajeme je od rána až do večera, ale pozor, v těch následujících 60 minutách vyjdeme z jednoho hitparádového žebříčku, který vznikl na konci května roku 1987, takhle dávno. Se půjdeme podívat do hudební historie. Jen tak namátkou 87. rok, abych vám ho nějakým způsobem přiblížil, tak to byli hokejisté Kanady a Sovětského svazu vyloučeni z juniorského mistrovství světa kvůli hromadné rvačce během jejich zápasů. Také byla otevřená první fast food restaurace s kuřatama v Číně. V Pekingu se začalo prodávat KFCčko a ještě bych tady měl jednu takovou milou vzpomínku. Pod Lamaňským průlivem se začal kopat budoucí eurotunel. To jsou všechno události roku 1987 a teď k tomu přidám i písničky. Protože já vám zejména tento rok představím hudebně v těch následujících 60 minutách. Dáme si, přátelé, aby to byl kompletní evropský singlový žebříček, tak jak vypadal na přelomu května a června 87. roku, tedy na týden přesně před 39 lety. Tak co pak se hrálo za muziku? No, zatím odkryj místo 10. tam skončili tehdy Level 42. A písnička To Be With You Again. Já jsem Martin Hovorka a jsem moc rád, že posloucháte Signál Rádio.

Posloucháte Signál Radio, my si hrajeme skupinu Level 42, to není jenom další 80ková kapela, to je skupina, kterou odlišuje hned několik věcí. Třeba to, že v mnoha skladbách používají baskytaru jako hlavní nástroj, ne jako doprovod. No a pak je tam taky ten jejich frontman, úžasný zpěvák, ale hlavně zároveň je to nejlepší baskytarista vůbec, a to je Mark King. Přátelé, my jsme si dali takovou méně známou píseň, ale vlastně co píseň to hit v případě kapely Level 42. Každopádně to byla skladba, která se jmenovala To Be With You Again, ale vy možná z jejich repertoáru budete znát takový pecky jako Lessons in Love nebo Running in the Family. To jsou ty kultovní věci od Level 42, ale myslím si, že pokud patříte mezi jejich fanoušky, tak i tu písničku, kterou jsme si teďka hráli, tak vás musela stoprocentně potěšit. Tak, přátelé, jedna z nejúspěšnějších britských kapel 80. let vůbec. No a před námi je, přátelé, píseň. Pojďme si říct, že to je skladba, která v Austrálii je vlastně něco jako národní poklad. Vlastně opravdu nevymýšlím. To, co právě teďka uslyšíte, to je skladba You Are The Voice a John Farnham, který díky tomuto hitu restartoval svoji kariéru. Dokonce ta deska, na které vyšla tato písnička, tak ta je úplně tím nejprodávanějším albem v historii Austrálie. Prostě celá Austrálie miluje tuhle skladbu a bylo to tak nejenom v osmdesátkách a je to tak dodnes. Posloucháte Signály světových hitparád a pojďme si vychutnat další hitparádovou vzpomínku.

0: Pokud jste dobře poslouchali a vnímali tuto píseň, tak vás možná zaujaly ty dudy. Jo, opravdu to byly skutečný dudy, ne nějaký synťák nebo klávesy, který by si na dudy jenom hráli, ale skutečně dudy v písničce You Are The Voice. Takový až jako bojový nádech to mělo, víte. V každopádně tady ta písnička, kterou jste měli možnost slyšet od Johna Farnhama, tak má silné poselství, protože text je o síle jednotlivce, ozvat se a něco změnit. A často tady tu píseň používají v Austrálii při sportovních akcích, protestech nebo velkých událostech. Prostě Austrálie tady tu skladbu miluje. To už jsem říkal, já si vybavuju, když Robbie Williams rok, dva zpátky byl v rámci svého turné také v Austrálii, tak on tehdy do svého koncertního vystoupení zakomponoval i tuto skladbu You Are The Voice. A ti, kdo na tom koncertu byli, tak se mohli zbláznit, že Robbie jim dal ve svém podání tady tu písničku. Prostě Austrálie písničku od Johna Farnhama You Are The Voice miluje, milovala a miluje. A evidentně milovat bude dál. Tak, tady jsou signály světových hitparád. My tu dnes posloucháme písničky tak, jak jste se řadili do evropského singlového žebříčku na konci května roku 1987, tedy před 39 lety. A teď tu jsou Mellencamp, 8. místo.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Posloucháte Signál Rádio a tohleto je klasika party playlistu 80. let, písnička Respectable, kterou dával dohromady stejný tým lidí jako písničky pro Ricka Astleyho nebo Kylie Minogue. Tak za námi Mel and Kim, skladba Respectable. Mimochodem jsou to dvě sestry. Rozhodně nešlo o uměle vytvořený projekt, takže jejich energie a chemie je v skutku reálná. Možná by vás zajímalo i to jejich příjmení, taky možná si ho vybavíte z minulosti. Mel and Kim Applebyovi. Tak to byly sestry, které v druhé polovině 80. let dali dohromady několik slavných hitů a tohle byl jeden z nich. Dámy a pánové, milí posluchači Signál Rádia, jednou týdně v našem vysílání se vydáváme do hitparád z 80. let a hrajeme si tady na Signál Rádiu písničky z jedné konkrétní hitparády. Dnes večer to je evropský singlový žebříček, tak jak vypadal na konci května 87. roku. A než se posuneme dál k sedmému místu, tak teďka lehce odskočíme, protože já se dívám i samozřejmě víc jako do hlouby. My tady zvládneme odehrát pouze prvních 10 míst, ale přátelé, já jsem našel písničku, dalo by se říct, že to je jaký odpadlík, jo? Protože ta písnička se držela někde kolem až 30. místa, ale já bych ji přesto zahrál, protože Wet Wet Wet, známá kapela, která měla primárně v 90. letech mnoho hitů, tak se objevili v tom roce 1987, v tom našem dnešním roce, poprvé v hitparádách. A bylo to s písničkou Wishing I Was Lucky. Tak si pojďme dát. Vždycky mě bavilo, když moderátoři v 90. letech v minulosti uváděli tuto kapelu a říkali, pojďme si dát Třikrát mokrý. Mokrý, mokrý, mokrý. Wet, wet, wet.

0: To, co právě teď slyšíte na Signál rádiu, tak to je debutový single skupiny Wet Wet Wet, který odstartoval kariéru jedné z nejúspěšnějších britských kapel konce 80. let. Wishing I Was Lucky. Úžasná kombinace takového lehkého funku, popu, soulu, to uměli, v tom byli Wet Wet Wet jedineční. Tak my tu dneska večer na Signál rádiu vzpomínáme na písničky, které prošly evropským singlovým žebříčkem na týden přesně před 39 lety. A já tu mám pro vás další úžasnou věc, další úžasný song, který se umístil v této hitparádě na přelomu května a června roku 1987.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo sedmé.
0: Říká se, že toto je jeden z nejjemnějších a také nejmelancholičtějších hitů 80. let. Johnny Hates Jazz a písnička Shattered Dreams.

0: Možná si právě teď pokládáte, milí posluchači Signál Rádia, otázku, proč se tato skupina jmenuje Johnny Hates Jazz. Tak za prvý, ten Johnny, to není žádný konkrétní člověk, není to žádná reálná osoba, je to spíš takové jako univerzální jméno, něco jako někdo. No a proč Johnny Hates Jazz? Takhle nemá to žádný hluboký význam, protože členové kapely hledali něco, co si budou lidé pamatovat, co bude zapamatovatelné na první dobrou a bude to i lehce provokovat. A já si myslím, že Johnny Hates Jazz prostě tenkrát v těch 80. letech znělo zajímavě a odlišně. No a ta písnička, ta je taky tak jako krásná, úplně pohladila, víte. Já mám pocit, že dneska hrajeme samý hezký písničky. Ne, že bychom jindy nehráli, ale dneska se mi ten playlist obzvlášť líbí, respektive ten hitparádový žebříček, který si tu postupně přelouskáváme. Hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se umístili v evropském singlovém žebříčku na týden přesně před 39 lety. A tady jsou Club Nivo.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Možná vám něco řekne skupina Timex Social Club. Když se tato skupina rozpadla, tak ten jediný člen, který zbyl, Jay King, založil Club Nivo. A touhle písničkou tehdy prorazil a všechny oslnil. Takže tady je skladba Lean on Me. Šestka před 39 lety.

Originál písně Lean On Me pochází už z roku 1972, ale pojďme si říct, že ta verze z 80. let je úplně otočená o 180 stupňů a že ty Club Nivo se o tu písničku postarali opravdu skvěle. Máme tu evropský singlový žebříček z roku 1987. Právě z této hitparády si dneska hrajeme písničky a vzpomínáme na to, jaké skladby, jaké písně se držely v hitparádách na týden přesně před 39 lety. Je to neuvěřitelný. 39 let, ale skutečně dostáváme se až do roku 1987. A to je mimochodem také rok. Já odbočím od toho evropského singlového žebříčku, protože musím se zastavit u Ivety Bartošové. Je to totiž rok, který byl zlomový pro Ivetu Bartošovou. Ona se tehdy definitivně osamostatnila po té tragické smrti Petra Sepešiho a stala se jednou z největších hvězd české pop music. V tom 87. roce vyhrála anketu Zlatý slavík v kategorii zpěvaček, ale také začala úzce spolupracovat s orchestrem Ladislava Štajdla, který se stal jejím životním partnerem. No a v tom 87. roce právě pod křídly Ladislava Štajdla vydala i své první solové album pod názvem IB, Iveta Bartošová. Těch písniček, které bychom si mohli od Ivety zahrát, je opravdu spoustu, ale já jsem si říkal, a teď vůbec to nebude spojený s rokem 1987, já jsem si prostě říkal, že bychom si mohli dát tuhletu věc. Scházíš mi čím dál víc, tak to je písnička, kterou jsem od Ivety sakramensky dlouho neslyšel, doufám, že udělá radost i vám.

0: To jsme tady na Signál rádiu zazpomínali na Ivetu Bartošovou, protože ten náš dnešní rok 87 znamenal velký zlom v její hudební kariéře. Patřila mezi nejhranější zpěvačky konce 80. let a rozhodně už v mladém věku se stala výraznou tváří československého popu. Tak, to jsme tu měli Ivetu Bartošovou a my na Signál rádiu pokračujeme s naší retroparádou, protože už za malý moment 5., 4., 3., 2. a 1. místo, tak, jak to hitparádové žebříčky napsali na přelomu května a června 87. roku. Jdeme dál!
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: Evropský singlový žebříček, tak jak vypadal před 39 lety. A toto už je místo 5. Stoupáme pomaličku k vrcholu. A tady to je skupina, která dala dohromady svůj první hit v docela malinkatém bytě. Proto Living in a Box.

Levin, Nebax, posloucháte Signály světových hitparád, tak tahle písnička se opravdu povedla tehdy v 80. letech. Ne, to je jeden z těch osmdesátkových případů, kdy první single tak explodoval, že definoval zvuk kapely. Ovšem, zase z druhé strany, sílu tohoto hitu skupina Levin in a Box už nepřekonala. Oni měli víc písniček, ale už to nějak úspěšné nebylo. Prostě byl to takový one hit wonder, taková jednohubka, chcete-li. Máme tu evropský singlový žebříček a přátelé, teď nás čeká opravdu chuťovka, protože teď nás čeká píseň, která de facto znamenala posun pro kapelu U2. Oni dělali původně vyloženě rockový hity, ale najednou všem fanouškům ukázali, že umí zabrnkat na strunu rockových balad. A to je právě tento příklad. With or Without You, jeden z největších hitů 87. roku vůbec. Teď na Signál rádiu.

0: Písnička With or Without You patří na desku Joshua Tree, což je mimochodem jedno z nejdůležitějších rockových alb vůbec. Jednak samozřejmě nejprodávanější album skupiny U2 vůbec, žádná jiná deska od kapely U2 už tento vrchol nepřekonala. No a dokonce ve Spojených státech je to vlastně první album kapely U2, které se dostalo na vrchol hitparádového žebříčku Billboard Hot 100. Kapela U2 za tuhle desku získala 2 ceny Grammy, včetně prestižní ceny za album roku. Tak to byla vzpomínka na desku Joshua Tree, těch singlů na tomto albu je víc než dost, protože písničkou With or Without You to pouze začíná. Ale jsou tam třeba i skladby jako Where the Streets Have No Name nebo I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vlastně tady ta trojice. Ten zbytek, to jsou samozřejmě dobrý písničky, ale z nich se už singly nestaly, ale každopádně první 3 pecky na té desce, ty jsou naprosto jasný. Tak děkujeme za milou věc od kapely U2, která tu dnes byla s námi v signálech světových hitparád. No a než se vrhneme na trojku, dvojku a jedničku, tedy na takzvanou hitparádovou bednu, tak já vám musím prozradit, co nás čeká za týden v signálech světových hitparád.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A v tento moment vám už mohu prozradit, co nás čeká v našem dalším společném setkání, tedy za rovný týden. To nahlídneme do německého singlového žebříčku, tak jak vypadal v červnu roku 1988, jaká muzika se hrála těsně před letními prázdninami v 88. roce. A to do té malá ochutnávka Fancy a Flames of Love.

0: Plameny lásky, toto šlehalo. Tak to byl Fancy a díky tomuto hitu já jsem se úplně přesunul myšlenkami do nějakého klubu, nočního klubu, kde se hraje taková taneční muzika a kde se v zářích reflektorů tančí třeba ještě ve 2 hodiny ráno. Vy posloucháte signály světových hitparád, no a Fancy a německý singlový žebříček, to nás čeká za týden. Důležitý je si říct, kdy to je. My tyto retroparády vysíláme na Signál rádiu vždycky v sobotu od 18. hodiny, nebo pak ve středeční repríze, to je od 21. hodin. Tak aspoň víte, kdy se příště tady na Signál rádiu společně potkáme.
1: Signál rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Ale teď ještě musíme dorazit ten 87. rok. Evropský singlový žebříček tak, jak vypadal na přelomu května a června před 39 lety. A dostáváme se teď už na místa vítězů. Tady je trojčička Depeche Mode.

Na Signál Rádiu právě teď slyšíte písničku Strange Love od Depeche Mode. To je písnička, která je považovaná za začátek jejich globální éry. Deska Music for the Macy's, ovšem přátelé, to byl jen takový krok, takové nakročení k tomu, co přišlo pak v roce 1990. To bylo album Violator, kde se nacházela i ta skladba Enjoy the Silence. A to už bylo vončo. Takže přátelé, Depeche Mode, a já si myslím, že tady ta písnička definitivně ukázala, že

0: protože Madonna to skvěle odspívala, ale ve videoklipu je vidět, že ona je i skvělá tanečnice flamenga.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Z druhého místa evropského singlového žebříčku jsme si hráli Madonu. Písnička La Isla Bonita letos slaví 39 let. Je zajímavé, že to duo, které složilo skladbu La Isla Bonita, ty dva pánové, tak oni původně zamýšleli tuto skladbu nabídnout jinému projektu, ale Madonna šla zrovna kolem. To je takový to, jak se ve správný čas ocitnete na správném místě. Tak to je přesně případ Madony, když šla kolem, když se dávala dohromady tato skladba. Madonna tak jako na to koukla jedním očkem, pak tam proškrtala nějaký slova, ještě dovymyslela text, vytunila to a řekla, to chci zpívat já, to se mi líbí. Takže vlastně je na tom i tak trošku jako, i na tom textu se Madonna jako zlehka podílela. Tak to je historie písničky La Isla Bonita. Ještě bych tady měl pro vás dneska jednu písničku, kterou vám zahraju a pustím. A je to úplně ta nejúspěšnější skladba v rámci evropského singlového žebříčku na týden přesně před 39 lety. Takže přelom května a června roku 1987, což je mimochodem období, kdy se začala stavět Temelínská elektrárna. Je to také doba, ten 87. rok, kdy se v Československé televizi začal vysílat receptář s Přemkem Podlahou a také si první zájemci mohli v 87. objednat osobní automobil Škoda Favorit.

otázku, jaká písnička v tom evropském singlovém žebříčku před 39 lety byla nejúspěšnější, byla na vrcholu. Nothing's gonna stop us now, tady jsou Starship. A já jsem Martin Hovorka a mám radost, že posloucháte Signály světových hitparád. Tak zase za týden. Hezký večer.

0: Signál Radio.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud.

80s Party Signál Rádia. Každou sobotu

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.
2: Enjoy this trip.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.